som sa tam bavili na jednu sa. Teď kedy bych za 3 měsíce a na tom dobra 5 let na a to tím buď to jeba si, bude to kokantým sa skárma, šo ho rádi bude na jednu, šo ho na tý bohrekoza, to je na 3 asi, sa vám čo ho na 3,